potřebuje zvonit. Co bych ti tak znal? Bylo by to krásný, bejt bez kemitou bouří.